0: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
1: Počúvate Rádio Logos.

na úbočí kopce, ve stínu lípy, vzpíná se k nebi dřevěný kříž, podlouhá léta, znamení víry.

někdo se bál, tak mlčel jak pěna a jiný zpíval svý vězeňský blues. Vemte mi hlas,

nedá si vzít. Co je člověk, jen prach a hlína, vánek pouhý, co pohladil tvář, myslí si možná,

nedám si vzít. Jen starý ten kříž, čník neby stále, přečkal bouře i válek čas. Svědectví o tom, kdo podoben skále, miloval pravdu.

každý den přemýšlíš o tom, kdo jsi. Každé ráno, když svítá, svítá a nevíš, kam se zařadit má.

však Bůh to je, kdo zná srdce tvé. I když se samotou zmítá, zmítá a každý den zná úmysly tvé.

každý den před ním žij život svůj. Každé ráno, když svítá, svítá, svěř mu svou mysl.

0: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos.

Ježiš. Sláva buď Bohu na nebi aj na zemi. Haleluja. Náš Pán je živý Pán.

je nade mnou, protože mě pomazal kázat evangelium chudým. Poslal mě uzdravit lidi zdrcené v srdci, kázat propuštění zajatým a prohlédnutí slepým. Propustit zdeptané na svobodu a kázat Pánovo

0: Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.
1: Počúvate Rádio Logos.